co popijat, co popijat, co ci nemla, czy szukam lanco. Lemla, lemla, lemla, lemla, popijat, co popijat, co popijat, co ci nemla, czy szukam lanco.